0: What?
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Robin S., americkou zpěvačku, která svým silným hlasem a energickým stylem ovládla taneční scény 90. let. Její skladby jsou jako ta klasika, co tě vždycky dostane na taneční parket a nenechá sedět. Robin S. je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese pořádný nářez taneční energie a radosti. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a osobitým stylem, takže ji prostě musíš milovat. Tak si připrav sluchátka, protože tahle holka to má v sobě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme pro

tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou! Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě seznámíme s May Maller, britskou zpěvačkou, která servíruje pop s ostrým jazykem a ještě ostřejšími myšlenkami. Její hudba je jako vnitřní monolog silné ženy, co ví, co chce. A řekne ti to napřímo. May je jako ta kámoška, co ti pomůže zvednout hlavu a připomene, že si s tebou nikdo nemá zahrávat. Její styl je současný, chytlavý a sebevědomý. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolis May Maller nečekej šeptání, ale pořádný popový manifest. It's

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Jaroslavem Kokoruďou. Jarda je ajťák, který rozumí financím a připravuje se na profesi daňového poradce. Před 8 lety založil společnost Top Clerks v Česku a na Slovensku, která je technologickou účetní firmou s plánem budování autonomních poboček. Dámy a pánové, Jaroslav Kokoruďa. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, děkuji.
0: Já tě tady vítám. Víš, jak dlouho už se známe?
1: 3-4 Asi 4 roky možná.
0: 3 roky, poprvé jsme se viděli 18. února 2020 na setkání vyvršujících networkingu. A tehdy nás oba charakterizovalo to, že jsme oba přijeli, myslím, že tím stejným rychlíkem a oba jsme měli zpoždění. Takže dneska jsi přijel autem?
1: Ano.
0: Z Otrokovic.
1: Z Otrokovic.
0: Tak, ty pocházíš ze Slovenska. Já vím, že ses narodil v Levoči. To je krásné historické město. Jaký bylo dětství té doby?
1: Dětství rodiče podnikali, nebo spíš mamka, měla krejčovskou dílnu. Tata pracoval, ale pomáhal s tím podnikáním, takže pro mě to bylo už ten první styk s fakturama, s podnikáním. A jinak klasický škola, střední škola, takže klasické dětství.
0: Ty jsi který ročník?
1: 88.
0: Takže ty už vlastně z toho socialismu nic nepamatuješ.
1: Nic. Jenom zpovídání.
0: Po základce, kam jsi zamířil? Čím jsi vlastně, jak se jako říká, vyučil, když na škole se nevyučíš, ale...
1: Jo. Já jsem měl úmysl studovat gymnázium, takže jsem šel na 8 leté a po 4 letech jsem si říkal, že to není úplně ono. A rozhodl jsem se přestoupit na elektrotechniku, na střední průmyslovou. Mm-hmm. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože získal jsem navíc odbornost a nebyla to překážka pak studovat na vysoké škole. Takže jsem se vyučil jako elektrikář.
0: A to je docela pěkná profese. Proč se toho, my jsme se tam ještě nedostali, ale už jsem říkal, že se zabývá ničím jiným. Proč se toho nedržíš?
1: Jako myslím si, že elektrika je dobrý základ pro IT, protože taky jsme tam měli tu automatizaci, takovou tu klasickou průmyslovou a pracovat rukama úplně nebylo pro mě, tak určitě jsem si musel doplnit vzdělání a zkusil jsem si to. Určitě jsem po střední škole zkusil zabezpečovací systémy kamerové, kde jsem tu elektriku využil a zjistil jsem, že se chci posunout dál. Takže jako základ pro IT to byla skvělá volba, studia a je fajn i doma umět vyměnit, vypínat světlo a podobně.
0: Taky se tím doma bavím. Nicméně ty z maturitě se hnedka odstěhoval do Žiliny. Přece jenom, když se mluví o českých městech, tak já jsem docela jako dobře zakontextovaný, kde má který, jaký význam a tak dál. Nicméně na tom Slovensku mi to trošku uniká. Vím, že Žilina je třetí největší slovenské město.
1: Jsou to 2 hodiny vlakem z Levoče. Bylo to tak, že asi v den maturity jsem vzal si věci a odcestoval. Bylo to plánované, takže já už jsem před maturitou chodil po pohovorech. Vlastně zažil jsem to období, že nehledám inzeráty, ale klepu od dveří k dveřím, jestli by mě nechtěli. A vlastně tu první firmu jsem si tak vybral ještě před skončením školy. Oni řekli, když zmaturuji, mám se ozvat. A to byl vlastně i můj plán.
0: Proč do Žiliny? Jo, já mám takový pocit, že všichni Slováci, jako když už, tak jdou do Bratislavy.
1: Jo, mě Bratislava nezaujala nějak, jako to velké město. Možná by to byl velký skok. A Žilina to bylo uprostřed Slovenska, dojezdová vzdálenost. A právě před maturitou jsem tam s kamošem na pár dní jako zajel. A to město se mi líbilo, takže dalo by se říct, že mi to učarovalo, to město, a řekl jsem si, jo, to zkusím.
0: Do čeho ses tam teda pustil?
1: To byla bezpečnostní firma, začal jsem jako elektrikář, ale tím, že měli půl centralizovaný ochrany, tak jsem časem vlastně si udělal i ty zkoušky pro SBS a sloužil jsem na tom pultu a později jsem jako počas, a to už jdeme do období, kdy jsem začal externě studovat vysokou školu, tak jsem využil i hlídání objektu jako nějaký příležitostný příjem. Takže i takový papír mi pak posloužil k zajištění příjmu.
0: Teďka takový off topic, protože my se známe, že jo, dlouho a vždycky jsme si dělali takový ty korekce. Já jsem si to všiml, že jsem poslal papíry. V češtině se slovo počas řekne během. Já už jsem si toho všiml víckrát, že ti to tam pořád padá, tak když dovolíš, tak využiju příležitost a opravím ti to. To mi samozřejmě vůbec nevadí, že říkáš počas, ale je super, když budeme mluvit. Když budeš mluvit buď slovensky, nebo česky.
1: Jo, a konečně i na LinkedInu budu vědět, že jsem teda Slovák a ty chyby dělám jako...
0: Jo, a já to, ale to říkám z jednoho důvodu, ne proto, abych se ti posmíval, ale to říkám z toho důvodu a to mi řekneme našim divákům, protože já vím, že jsi připravoval na zkoušky z češtiny, připravoval jsi na to poctivě, dokonce jsme to spolu jednou i konzultovali u tebe v kanceláři ve Zlíně tehdy ještě.
1: Ano.
0: Jak ty zkoušky vlastně tehdy dopadly?
1: Ty zkoušky byly z českého jazyka, takže byla možná nějaká úroveň jako B1 nebo A2, to je pro cizince, které chtějí získat občanství. Uh-huh. A já, protože jsem tu žádost chtěl podat, tak jsem potřeboval češtinu, ale jsou tam i religie, takže nějaké jako pohorí nebo historie Česka. Bylo zajímavé se bavit o tom v rodině, kde, a zjistil jsem, že ty základní znalosti třeba už zapomněli. Uh-huh. Jo, jsou to tak ze základní školy.
0: Z vlastivědy, víc.
1: Jo, praděd a podobně, takže i to bylo součástí té zkoušky.
0: Zajímavý.
1: Žádost je podaná a někdy v průběhu měsíce dvou čekám, bude termín, kdy mám dostat rozhodnutí, jestli teda můžu být českým občanem. Mm-hmm. Zatím mám tady jenom trvalý pobyt.
0: Takže to vlastně, to už je tak 2 roky, že? A stále se to nevyřešilo.
1: Ono vlastně finálně žádost jsem dal asi jenom v únoru, v lednu. Tam byly nějaké různé lhuty a čekal jsem na... posobáši, abych splnil všechno.
0: Takže, po svatbě. Jo, rozumím.
1: Takže už ten papír o jazyku jsem měl, ale ještě jsem tu žádost nepodal hned. Hmm.
0: Jo, to je zajímavá historie, nebo historka i kvůli tomu, že bych vlastně nepředpokládal, že když bude Slovák žádat do českého občanství, že bude nucen dělat zkoušku z jazyka, jo, protože přijde mi to takové jakési nadbytečné, že jo, prostě všichni rozumíme slovensky.
1: Jo, tak to je fajn.
0: U mladé generace už to neplatí, pozor. Pojďme zpátky k tvému životopisu. Ty jsi ale potom začal studovat něco v Trenčíně, že jo?
1: Jo, první škola byla v Žilině, možná to byl důvod, že asi podle vysoké školy, tak tam jsem bezpečnostní systémy, ale po roce a těžký matice jsem to vzdál a vlastně jsem řekl, že já budu pracovat a to mi vyhovuje. A přeci jenom po roce pauzy od výšky jsem hledal jinou, možná jiný zaměření a našel jsem personální management. Podle předmětů vyučujících mě to zaujalo a taky mě zaujalo, že se to studovalo o víkendu. Nebylo to nějak nárazově jako v té Žiline, ale bylo to po víkendech, tak tam jsem se přihlásil a vlastně dostudoval personální management dálkově. Takže nestěhoval jsem se už, bylo to jenom hodina vlakem. A tak jsem po víkendech, popri práci.
0: Takže to dokončil.
1: Jsem dokončil.
0: Takže máš titul.
1: Mám.
0: Jakej?
1: Je to ING, byť existuje ještě aj personální management, jako magister. Ale je to jenom rozdíl v ekonomice a matice. Jestli bylo tam víc ty matiky, ekonomiky, takže proto ING.
0: Jo, mě to zajímá, protože vlastně jsem si teď uvědomil, když o tom mluvil, že jsem nikde neviděl, že by si se psal někde s titulem a...
1: V mailu to používám, dokonce jsem pak v Praze dělal manažerský titul DBA, tak já to mám v podpisu, aby bylo vědět, že něco jsem prostudoval, ale asi v běžní komunikaci to nějak nepoužívám.
0: To DBA vím, že jsi dělal, já mě prosím tě řekni, jaký je rozdíl mezi MBA, to je master a doktor?
1: Ano, takže to je jakoby třetí stupeň.
0: Vyšší.
1: Jo.
0: Nicméně, ty kromě toho, že jsi dělal hlídače objektu, ty jsi taky pracoval jako řidič náklaďáku.
1: Jo, to byla další etapa mojeho života, kdy jsem hledal příjem, chtěl jsem práci, která by mi ještě umožňovala studovat externě. A to stěhování bylo jako nárazově, jako někdy v týdnu, někdy o víkendech. Splňovalo to ten předpoklad jako zajištění příjmu. A taky jsem si plnil dětský sen řídit nákladák, protože otec vlastně byť elektrikář, ale to byly ty pojízdně dílní. To byl
0: patky.
1: Můj, jo, tak to byl můj sen a dá se říct, že asi nějak přes inzerát jsem zkusil na pohovor a vlastně mě to fascinovalo, že bych mohl vlastně stěhovat, ale řídit nákladák.
0: Co zřídil?
1: To byly Iveco, vlastně to už je klasické řízení, není to ta velká, malá, jako ještě v autoškole jsem musel. A takže 7,5 tunky. Jako už těžší auta jsem neřídil, ale ty 7,5.
0: Co znamená klasické řízení velká, malá?
1: Tak moderní nákladní auta už mají 1 až 5 jak v osobácích, ale ještě autoškolu, když jsem si dělal řidičák, tak to jsou třeba 1 až 4 a půlený. Jo, a to je jako hodně mate, jako u toho.
0: S redukcí.
1: S redukcí.
0: No, to vlastně Tatrovky měly pod hlavici řadící páky takový kroužek, že jo, otočné, jo. A vlastně jsi to nařadil a přehazoval jsi to, že?
1: To byly půlky, ale pak ještě bylo, myslím, že na přístrojovce, že když už jsem byl na 4. a chtěl jsem dát 5., tak jsem musel přepnout jakoby další.
0: Viděl jsi někdy třeba na YouTube, jak se řadí třeba v Peterbildu, v tom americkém traku. To má 3 řadící páky. Vedle sebe a ten řidič, když jede, tak on řadí všema 3 a někdy zároveň i třeba 2, jo, takže takhle do protivky, takže on má pouští volán a na YouTube jsou o tom videa, je to úžasný zážitek. Nicméně pak přišel první podnikatelský plán, tak trošku to uveď do souvislosti, protože my jsme pořád v Trenčíně ještě.
1: Žiju, studuju v Trenčíně, to sedí. A potkal jsem kámoše, který fotil, jako už je to starší ročník, takže on ještě studoval analogovou fotografii. A já jsem si řekl, to by bylo fajn, jako on to umí dobře a já teda se pokusím sehnat finance a uděláme fotovideo studio. No a to byl první takový podnikatelský neúspěch ve smyslu, že když chybí obchod, tak může být jakákoliv technika, jakýkoliv personál, ale když to není komu nabídnout, prodat, tak to pak krvácí skrz finance. Takže to byla moja nějaká první zkušenost vůbec ty peníze sehnat. Jako potkal jsem zase podnikatele v Žilině, který byl ochotný do toho jít, znal nás oba, takže nějak využil i ty služby pro jeho podnikání, ale bylo to pro něho spíš hobby sledovat jako naše snažení. A tak jako uznal jsem pak po nějaký době, že bude lepší prodat, protože ta technika měla hodnotu, ale že jsem nedokázal to podnikání rozjet a udělat z toho jako nějaké úspěšné fotovideo studio. Nám se podařilo jako fotit Petra Sagana, že to bylo přes nějaký kontakty v Žilině, jak se ty lidi znají, vlastně ten fotograf měl nějak, byl známý, tak se na nás obratil pro billboard, který potřeboval.
0: Pro ty, kteří nevědí, kdo je Petr Sagan.
1: Tak je to úspěšný cyklista slovenský, vyhrál Tour de France o několik vítězství. Ale ani to nestačilo, byť náš nějaký krátký úsek klip pouštěli i v, myslím, že v televizi, jako, ale bylo to v souvislosti s jeho reportáží, ale ani to se jako nepovedlo jako referenci využít v nějak jako zviditelnění. Takže já to zpětně beru, že chyběl obchod, že byť je kvalitní produkt, tak lidi na sociálních sítích budou lajkovat, říkat, jaké jsou super fotky, ale jako zaplatit za to tam chybí jako to zobchodovat, nejenom finálně vytvořit.
0: To je obecný problém na těch sociálních sítích, že i když seš oblíbený, čtený a tak dál, tak oni tě pochválí, že jo? Jenom, že to nezaplatí složenky, jak se říká.
1: Tak.
0: Jak to skončilo?
1: My jsme, a to souviselo ještě s tím dalším podnikáním, které jsem rozjížděl, a to tu stěhovací firmu jsem zakládal v Praze s tím společníkem ze Žiliny. A tak jsme si řekli... Vlastně
0: to byl ten pán, co s tebou měl to fotostudio?
1: To ne. Byl právě že jiný, to byl vlastně, kde jsem pracoval, pro koho jsem pracoval v té stěhovací firmě. A s tím kamošem si říkáme, tak to spojme a jestliže mám jet do Prahy založit stěhování, tak tam zkusme udělat vlastně to fotovideo. Fotograf už v Praze žil, takže zase těch kontaktů bylo víc, ale ani to nestačilo ani fotit celebrity v Praze, když to tak řeknu, že zažil jsem nějaké zajímavé focení, ale když na to nejsou peníze a možná celebrity právě čekají, že budou focené zadarmo, že přece oni mají ten vliv na sociálních sítí.
0: Mají ten dosah takzvaně.
1: Tak byla to zajímavá životní etapa a být toho účasten, ale jako biznisově to nebylo něco, čemu bych já rozuměl. Mm-hmm. Takže to bylo období, kdy už jsem začal žít v Praze, rozjížděl jsem stěhování. A to se první rok, dva dařilo, ale byly tam pak nějaké neshody. Společník pracoval vzdáleně ze Slovenska, začal, vlastně narodil se mu syn, kterému věnoval většinu času. A zase jsem zjistil, že v stěhování jsem uměl pořídit auta, vyřídit finančáky a účetnictví, ale když není někdo na konci dne, kdo to nabídne, prodá, a to ten společník schopný byl, tak tím, že jsem zůstal na to v Praze sám, tak jsme taky vyhodnotili, že bude lepší to v jisté chvíli jako prodat někomu, kdo se o to dal, staral ještě nějakou chvíli. A já jsem si uvolnil ruce zkusit IT, které bylo do té doby moje hobby. A možná v té krizi, kdy jsem potřeboval zajistit ten další příjem, tak jsem zjistil, že vlastně IT mě může živit.
0: Takže ta stěhovací firma padla?
1: Padla. Ještě chvíli po nás ji někdo jako vedl. Já jsem pomáhal vlastně s účetnictvím, ale zanikla tím způsobem, že nedokázala rozvíjet dál tu svoji činnost. Mm-hmm.
0: Tím už se dostáváme ale k založení Top Clerks. Je to tak?
1: Ano, bylo to období, kdy už počas stěhování jsem měl úmysly, že to účetnictví mě baví. Vlastně v té vlastní firmě jsem účetnictví vedl a už tehdy jsem měl myšlenky, že to chci dělat jinak, jako právě online doklady. Mě obtěžovalo, že bych měl teda otevírat Shannon a zakládat, anebo spíš jako účtovat faktury ze Shannonu. Tak to bylo první období, kdy se propojovalo vlastně zájem o účetnictví a hobby IT. Tak jsem začal vymýšlet tu aplikaci, tehdy ještě jsem neměl pomyšlení, že se bude nějako jmenovat, ale chtěl jsem, aby elektronické doklady, faktury jsem měl v počítači a z počítače mohl je účtovat do účetního systému.
0: Ty jsi tu aplikaci pojmenoval DigiShannon, což je takový jako název samozřejmě, který se nabízí, že jo? Protože takhle jsi to chtěl i dělat, že vlastně to bude jako, mít jako digitalizovaný Shannon. Řekni mi, jak to funguje, protože tím, že naskenuješ nějaký doklad do počítače, to se dělá jako běžně, ale tím samozřejmě z něho nemůžeš nic účtovat, to je jenom nějaká fotka, že?
1: Jako v Čechách to bylo lepší už od toho roku 2015, že firmy už si bylo zvykem posílat si faktury mailem. Pro porovnání na Slovensku až od roku 2022 se jako oficiálně v zákoně řeklo o digitalizaci. Do té doby byla tolerance posílat kvůli zákonu DPH jako faktury mailem, když protistrana souhlasí, ale je lepší, že jsem žil v Čechách, kde ta digitalizace byla pokročilejší a teda já jsem neměl zájem skenovat ty faktury, ale spíš, když už mi přijde mailem, ať mám nějaké úložiště, ať si dokážu ten dokument zorganizovat, najít ho pak a lépe s ním pracovat. Jasně, že když jsou bločky, tak ty už naskenovat těch pár bločků. Pro mě bylo zase lepší mít všechno digitální, takže je pravda, že jsme bločky skenovali a těch pár faktur, které ještě přišly poštou, tak se naskenovali. Správně digitalizace je o tom už ani ten papír nevytvářet.
0: Ano, takže vytvořit rovnou elektronický dokument, že jo, který v systému třeba toho e-doku, nebo jak se jmenuje, že jo.
1: To by bylo na povídání jenom čistě o ty digitalizaci účetnictví, ale jo. Ty možnosti jsou, možná je právě zajímavé, jak se tomu věnuju už 8 let, tak technologicky se až tak doba, nebo ta doba nepřinesla, možná kromě posledního roku umělé inteligence, ale největší bariérou jsou lidi, kteří to používají. Nástroje už byly v tom roku 2015.
0: No, říká, že by to bylo na dlouhý povídání, ale to je právě to gro toho povídání, protože když se bavíme o tom DigiShannonu a samozřejmě, protože to nějakým způsobem leta sledují to, co děláš, tak pořád je to o tom, že na jednu stranu chceme digitalizovat to účetnictví a na druhou stranu nám furt prostě chodí papíry, protože i když ti to přijde do mailu, ale není to vytvořený v nějakým HTML kódu nebo CSV, nebo jak se ty kódy jmenují, to teď nevím, tak je to furt takový jako nepoužitelný, že jo, protože furt je to jenom fotka, kterou můžeš někam uložit, ať je to PDFko, jo, nebo je to JPEG, to je jedno, jo. Ale je to vlastně jenom elektronický papír, pořád.
1: Jo, vznikli technologické firmy, startupy s využitím umělé inteligence a začali ty PDF-ka vyčítat a začali dělat možná to, co ty narážíš, že ten text musí být čitelný a musí být pro počítač srozumitelný, takže kde je adresa, kde je čo a podobně. A určitě se tým firmám daří to jako produkt nabízet a velké firmy mají zájem o to, aby ty stovky faktur už nemusela junior účetní ručně přepisovat. A já vidím ten pokrok v tom, že bychom si vyměňovali faktury, které budou mít vlastně buď v PDF-ku v sobě, tu datovou strukturu, kde bude jasně pro programátora, tady přečtu jako IČO, tady přečtu firmu a nebude pochybnost o tom. Jmenuje se ten formát ISDOC a vlastně...
0: ISDOC, ano.
1: A možná už od roku 2013, nechci jako říkat, vznikla ta iniciativa, že je dostupný a bariéra byla lidi to používat a softwarové firmy to implementovat a snadno jako zpřístupnit. A já jsem nenaskočil na vlnu toho vyčítání PDF, já spíš čekám na tu vlnu, že už budou jenom účetní systémy si vyměňovat ty faktury.
0: Mezi sebou. Jo. Čili takhle, jako je koncipovaný DigiShannon.
1: DigiShannon pak umožní zobrazovat ty doklady, protože to, že v nějaký datový větě to proběhne, je fajn, ale účetní pořád bude chtít vědět to znění textu, datumy bude chtít buď už v tom systému, anebo si to jako vizuálně zobrazit, tomu rozumím a chápu, proto ten DigiShannon je, ale je potřeba si uvědomit, že v účetnictví jsou i jiné doklady, nejenom faktury, zápočty, smlouvy, bankovní výpisy,
0: závazky, interní doklady.
1: Tak, přesně. A na to všechno slouží DigiShannon, aby to bylo na jednom místě. Třeba někdy je na faktuře napsáno, fakturujeme vám dle dodacího listu. A v tu chvíli ta účetní potřebuje vidět dodací list. DigiShannon je usnadní proklikem se dostat na ten dodací list, pokud ty dokumenty spolu souvisí, aby je nemusela hledat. Takže DigiShannon je vlastně taková elektronická složka, která má ty atributy, že se tam dají dávat poznámky, štítky, a rychle vyhledávat, což ten Shannon neumí, protože jestliže je to v tom druhém v pořadí Shannonu a ty už si na konci prvního, tak si právě ztratil jako nějaký čas vyhledáváním jedné faktury, kvůli kterému jako lezeš do Shannonu.
0: Nicméně funguje to jako ten Shannon a to se mi líbí, protože já teda mám u nás taky na starosti tady tu záležitost účetnictví ekonomiky, a vím, jak je to neskutečně jako nepraktické, protože třeba z banky ti chodí výpisy v tom takzvaném API formátu a ty si sehráš do toho účetnictví a on se ti to okamžitě napáruje. A s těma fakturama, se všema těma dokladama, s těma stvrzenkama, jak ty říkáš hezky to slovo bločky, vlastně jo, ty paragony,
1: ano,
0: že jo?
1: Paragon.
0: Tak to je naprostá katastrofa, protože toho nás je tady relativně hodně, lidi toho nosí mraky, ty z těch drobných nákupů a my to musíme furt skenovat a teď se to naskenuje, musí se to uložit do našeho Dropboxu, aby to bylo jako pro naši potřebu, aby to v tom lidi našli. Zároveň to musíme uložit na cloud, který má naše účetní firma, aby si to převedli a oni to potom někam nahrají a my to vlastně jakoby nevidíme, rozumíš?
1: Tak když přejdete k nám s účetnictvím, tak jsme
0: z toho venku.
1: Do DigiShannonu, my z něj účtujeme, zpětně jako vidět, že je to zaúčtováno a ten doklad je jenom jednou na jednom místě. A to je asi ta podstata, že i účetní pracuje s tím, nevznikají kopie.
0: Jo.
1: Kde vzniká riziko, jestli...
0: Omylu.
1: No. Jsou tam všechny dokumenty, byly všechny zpracovány, nenahrál si ještě do minulého měsíce jeden doklad a nám
0: to
1: vlastně nějaké funkce DigiShannonu usnadňují to, prověřit, že každé PDF-ko, které tam je zpracované. I když přidáš o půlnoci, protože si na něco vzpomeneš, tak ráno víme, že tam přibyl nový, máme na to filtre.
0: No. Tohle řešíme furt, jo? Že se objeví těsně před DPHčkem ještě nějaký doklad, ne jeden, vždycky je víc a teď já jako neustále ty telefony jsou účetní. Já jsem vám tam ještě něco přihrál, hodila jste to do toho DPHčka, já už jsem to měla uzavřený, no já jsem ještě našel nějaký odpad, jo? Máte to tam, furt to řešíme.
1: Tak možná zajímavé je, protože jedna možnost je přejít k nám s účetnictvím, ale vlastně tím, že já jsem se snažil, nebo snažím filozofii budovat účetní kanceláře a k tomu bude potřeba spolupráce s účetníma dalšíma.
0: Ano.
1: Tak teď přichází možnost můj DigiShannon testovat i v jiných účetních kancelářích. Takže možná můžeš doporučit a co nám měl vrátit.
0: Majitel je můj kamarád, proto jsme k němu přišli, oni jsou jako šikovní, ale říkám, furt mě to, chtěl jsem použít slovo, ale nepoužiju, ale takový lehčí, furt mě to nasírá, že se to tomu, nejenom tomu furt věnovat, ale musím to furt kontrolovat, rozumíš, je to prostě špatně. Dobře, tak pojďme se podívat teďka na tvoji aktuální agendu. Ty jsi mi říkal, že začal studovat na Zlínské univerzitě, Tomáše Bati, je to tak?
1: Čekají mě přijímačky, takže ten proces bylo podat přihlášku, najít školitele, napsat esej, protože pro přijetí pro PhD je nutné vědět, co chci vlastně, jak, v čem chci dělat ten výzkum a musí školitel schválit. Takže to už je za mnou. A příští týden mě čekají vlastně, je to taková formalita, ale součástí přijímaček je i angličtina, je potřeba mít B2 úroveň a je tam vlastně pohovor, kde já budu mluvit o tom, a proč vlastně chci studovat u nich.
0: No to je jasný proč, protože jsi kredencialista, víš, co to je kredencialismus?
1: Sbíratelství
0: titulu, přesně tak.
1: Jo, víc to je asi ten zájem můj o studium. Jako? A asi ten titul je ta odměna za tu dobře odvedenou práci.
0: A co to bude tedy?
1: A zůstanu v oblasti digitalizace účetnictví. Moje práce je vlastně o tom zkoumat a to, kam se to má posouvat, takže PhD už není tak ani o praxi, prokázat nějaký dobrý business model, ale jak můžou navázat ostatní třeba, jak změnit vnímání účetních, nebo jaké nástroje jsou dostupné, ale jak je implementovat do firm. Že možná bych využil svých kontaktů z networkingu a taky, že znám hodně účetních kanceláří, tak možná v rámci studia bych se chtěl zaměřit na fokus skupiny, protože já vím, že když dám dokupy lidí, kteří jsou z praxe, tak oni to řešení mají, ale častokrát je to tak, že každá firma na něčem pracuje a chce tu znalostní bázu dát dokupy a možná pomoct ty digitalizaci vlastně, že budu nějaký nezávislý člověk, který má o to zájem a i moje zkušenosti sdílet vůči jiným a možná vznikne nějaké jednotné řešení nebo se ta digitalizace tím urychlí.
0: To, o čem mluvíš, je ale všechno docela náročné na čas. Já vím, že máš malé děti. Jak to kloubíš s rodinným životem?
1: Jo, tak je pravda, že to podnikání je náročné a víc teď už bych chtěl směřovat do toho živit se jako konzultant, mít čas o víkendu na tu rodinu a to podnikání najít nějaký další, jako další level, najít parťáky v tom, takže buď další účetní kanceláře nebo nějakého investora, i když vlastně ve fázi, ve které jsme teď, tak jsme nepotřebovali investora, postačili jsme si ze společníky, které mám a ten DigiShannon slouží nám jako účetní firmě. Myslím, že je čas to zmonetizovat a aspoň to nabídnout dalším účetním kancelářím, takže neberu to jako nějakou nutnost, ale jako výhodu sdílet ty náklady, které jsme na to měli a já sám se chci posouvat možná právě v tu vědu, consulting a dál rozvíjet tu myšlenku budování poboček, ale hledat na to parťáky, nedělat to už sám. Takže to je moje aktuální situace.
0: No a doma máš podporu, protože to je důležitý, že jo?
1: Zrovna jsme si někdy začátkem roku řekli, že už by nějaký bod zlomu měl přijít a teda co není v kalendáři, tak není, to se posouvá, že ještě příští rok, tak je zajímavé, že jsme si určili tuto neděli, co bude. Dali jsme si do kalendáře zeptej se mě na bod zlomu s manželkou a je zajímavé, jak se to začalo skládat. Vlastně zkoušky daňového poradce, měl jsem jeden pokus, ale zůstávám v tom, budu se učit a připravovat vlastně za půl roku. Do toho ty si zrovna nabídnul dnešní termín natáčení a já tak vnímám, že dnes je nějaká rekapitulace mojeho úsilí. DigiShannon existuje, byl tomu nějaký sen mít tu aplikaci a dotáhnout ji, aby se dalo snadno nainstalovat. A teď beru, že nějaký bod zlomu očekávám v tom, že chci se věnovat víc rodině a slíbil jsem to doma, tak to chci jednak poděkovat, že manželka měla trpělivost doteď vlastně poslouchat, že už to bude, už to bude, tak teď je to takový i závazek tady u tebe.
0: Takže ty máš dneska takový bilanční den vlastně.
1: Jo, asi to tak říct.
0: To jsme se teda trefili do toho termínu.
1: Jo.
0: Jardo, co tvoje neřesti?
1: No ta neřest, jedna z nich je to míření na hodně cílu, což oddalovalo, jakože možná i úspěch mě někde čekal, ale já jsem těsně před koncem si vybral zase další cíl. Tak možná to beru jako neřest, že neustále jako zkoušet nové věci a někdy aj zapomenout, dotáhnout, tak...
0: Tak jenom tohle.
1: Tak to by asi pak musel někdo jiný říct a prásknout na mě, ale...
0: Takže, jak se říká, honíš moc zajíců tak. Najednou.
1: No.
0: Co plánuješ v blízké budoucnosti, kromě toho studia, o které jsi nám povykládal?
1: Jo, tak v září, když se podaří, tak... ten Zlín a univerzita, v prosinci zkoušky daňového poradce a průběžně instalace Gišanonu účetním, které budou tomu otevřené. Vlastně teď možná nějaké 3-4 měsíce to budu i bezplatně instalovat na zkoušku, takže budu sbírat zpětnou vazbu a vlastně uvidíme, kam ten trh určí, že ten produkt buď bude mít místo a bude to klasický produkt, který se bude prodávat, anebo to jenom pozdílím s pár účetníma kancelářema. Že bude to období, kdy budu získávat zpětnou vazbu, vzhledem k tomu, že jsme ten vývoj už nějaké páté verze dokončili jenom vlastně minulý měsíc. Mm-hmm.
0: Tak držím palce, ať se podaří.
1: Děkuji. Děkuji za pozvání.
0: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes jsem si povídal s Jaroslavem Kokoruďou, s mužem, který říká, jsem nadšenec do digitalizace účetnictví. Jardo, díky moc za rozhovor a zase někdy ahoj.
1: Děkuji, ahoj, někdy zas.
0: Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Young Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte mi o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Rádio Metropole uvádí podcast Tomáše Nezmeškala.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nechtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože

0: Posloucháš Radio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Od teď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory mezi různými zařízeními, možná stojí za to ho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme legendární The Rolling Stones, kapelu, která definovala rock and roll už před desítkami let a stále to umí pořádně rozjet. Jejich energie a charisma v hudbě prostě nic nevyrovná a proto jsou milovaní fanoušky všech generací. The Rolling Stones jsou jako ten starý dobrý kámoš, který nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku rockové síly. Jejich skladby jsou plné života.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku a to jedine. Připadáme tu klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně a právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness víkend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Radio Metropole.

tropického Rhythmus Inu, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roste.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápad.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Almu, finskou zpěvačku, která svou upřímností a výrazným hlasem baví fanoušky po celém světě. Alma míchá pop s elektronikou a přináší tak unikátní a chytlavé písně, které tě dostanou. Připrav se na pořádnou dávku hudební síly a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů,

0: dnešní den.
1: Berani, dneska podáte ty nejlepší výkony. Býci, čerstvý vzduch s vámi udělá divy. Blíženci, vynechejte všechno, co zavání rutinou. Raci, vy si zase ve všem udělejte jasno a hned to bude veselejší. Lvi, pokud rozjíždíte větší projekt, máte šanci uspět. Pany, dokážete odhadnout, co je třeba udělat. Váhy, hlavně se nestresujte kvůli maličkostem. Štíři, vrací se vám elán do života. Střelci, důležitá pro vás bude celková spokojenost. Kozorozi, respektujte názory ostatních, vodnáři, vaše tělo i dušem hlásí optimální stav. A co my ryby, vytýčíme si jasný cíl a nebudeme dělat víc, než musíme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
4: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
3: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
0: Sport.
3: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Na sebe.
6: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Random Flashback.
3: Metropole.
2: Flashback.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku, až to jedině. Připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika Čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
7: Yeah!
6: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je čtvrtek 27. srpna. Tradici hanáckých dožínek připomene tuto sobotu Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Uvidíme tu dožínkový průvod, ukázky tradičních řemesel, živou muziku i výstavu hanáckých krojů. Podrobnosti na webu nmvp.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Poslední přelet albatrosů nad Moravou. Z pardubického letiště dnes odstartují v 15.30 známé cvičné letouny L-39 Albatros na svou asi hodinovou rozlučkovou cestu po takzvané moravské trase. Trojice stíhaček přeletí například nad Moravskou Třebovou, Vyškovem, Olomoucí či Přerovem. Letouny Albatros, které končí svou výcvikovou službu, poletí během rozlučkového letu v minimální výšce zhruba 300 metrů. Nad přerovským letištěm Bochoř navíc jeden z pilotů předvede letové schopnosti tohoto legendárního cvičného stroje. Začala dostavba kulturního centra v Rožnově. S kapacitou 600 míst bude největší pasivní dřevostavbou svého typu v Česku. Investice za 400 milionů korun má být hotová na konci příštího roku.
4: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme, dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury,
3: doplnil starosta Rožnova Jan Kučera.
0: Sport.
3: A je to doma. Karolína Muchová a Jakub Menšík se stali šampiony v tenisovém mixu na Grand Slamu US Open. Ve finále smíšené čtyřhry přemohla olomoucká rodačka a ESO prostějovského klubu švýcarsko-italské duo Benčičová Koboli 2-1 na sety. Gratulujeme.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dnešní východ slunce 5.58, západ ve 7:45 večer a dnešní počasí bude na zahrádku, na kolo, na inliny nebo na grilovačku u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Máte s sebou sluneční brýle?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Jezdíte často osobákem po dálnici a víte případně, kdy vám končí dálniční známka? Pokud máme při nákupu nastavené upozornění a uvedený e-mail nebo telefon, systém nám blížící se konec platnosti připomene. A novou známku kupujeme ideálně přímo přes oficiální státní e-shop e-dálnice.cz. Vyhneme se tak různým překupníkům a zbytečným poplatkům. Roční kupon stojí 2570, měsíční 480 a například 10denní známka stojí 300. I tohle praktické info se vždy hodí připomenout. A co aktuální ranní provoz? Na Olomoucku, také na Blanensku, v okolí Valmezu bez nehod. Pozor na Vyškovsku, tady je nehoda na výjezdu z Drnovic na Jižkovice. Jeďte opatrně a s námi.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Dnešní den.
1: Berani, dneska podáte ty nejlepší výkony. Býci, čerstvý vzduch s vámi udělá divy. Blíženci, vynechejte všechno, co zavání rutinou. Radci, vy si zase ve všem udělejte jasno a hned to bude veselější. Lvi, pokud rozjíždíte větší projekt, máte šanci uspět. Pany, dokážete odhadnout, co je třeba udělat. Váhy, hlavně se nestresujte kvůli maličkostem. Štíři, vrací se vám elán do života. Střelci, důležitá pro vás bude celková spokojenost. Kozorozi, respektujte názory ostatních, vodnáři, vaše tělo i duše hlásí optimální stav. A co my ryby, vytýčíme si jasný cíl a nebudeme dělat víc, než musíme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme.
7: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
0: Letní vibe Radio

0: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy. Takže děti, mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčíci doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožínkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

0: nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
2: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info,
3: zprávy z tvého města
2: a tipy, co se děje kolem.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme tu pro vás další zprávy. Už zase projedeme ulicí kapitána Jaroše v Olomouci. Skončila její 3měsíční oprava. Na 680 metrů dlouhém úseku je tu opravená silnice, chodníky i parkovací stání, včetně nového odvodnění a obrubníků. Informuje o tom report CZ.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Volebních kandidátů v Olomouckém kraji je méně než posledně. V komunálních volbách se tu bude ohlasy voličů ucházet 13 259 kandidátů, což je o 183 méně než v roce 2022. Podle Českého statistického úřadu je na kandidátkách v Olomouckém kraji 8555 mužů a 4704 žen. Volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a nyní se podíváme na zatmění měsíce. Zítra bude k vidění v České republice nad západním obzorem okolo 6 hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
4: No tak kapitáne, nechtěl by si balón?
5: Já si nesmím nic brát od cizích lidí.
3: Konal herec známý svým démonickým úsměvem Tim Curry. Exceloval například v hororu To z 90. let, v němž stvárnil děsivého klauna Pennywise. Tim Curry zesnul v úterý ve věku 80 let ve svém domě v LA.
0: Sport.
3: Podíváme se, jak dopadly fotbalové kluby z našeho regionu ve včerejších zápasech druhého kola českého poháru. Slaví Kozlovice, které přemohly obhájce trofeje Karvinou na penalty po remíze 1-1. Slovácko přemohlo Velkou Bíteš 2-1 a dál pokračuje Prostějov, který přemohl Všechovice 3-0. Končí naopak Kroměříž, která padla se Vsetínem 1-2 a s pohárem se loučí i Zábřeh, který podlehl na domácím trávníku 0-4 Havířovu.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Dnešní počasí na procházku s kočárkem, na plážový volejbal nebo na fotbálek na zahradě s dětmi. Víme, jak bude, jasno anebo polojasno, denní teploty 25 až 29 stupňů a bio na dvojce, to je střední zátěž. Těšíte se s námi na den plný hitů a slunce?
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Blesková doprava z Olomouce, také ze Zlína nebo z Mohelnice pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno, skvělou zprávu z olomoucké MHD připomíná Marek.
8: V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech.
7: Pecka, placení kartou v olomouckých autobusech a tramvajích. Marku, super zpráva, děkujeme za ni. V autobusu dodávce, také v autobusu jezdíme dneska ráno samozřejmě podle předpisů, na což dohlíží i ranní policejní hlídky. Hlásíte je na obchvatu Olomouce u Olympie 276. kilometr, také ve Zlíně na Okružní ulici, v Hranicích na Bělotinské nebo v Mohelnici na Třebovské u Molky. Jedeme s vámi, dobré ráno.
9: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6 tisíc a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Takže dneska si hlídejte peněženku i svůj narozeninový dort. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
2: Rachůnek na pár gól!
1: A narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
0: Metropole právě dnes. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen. Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv a filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj!
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně a právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Posloucháš? Radio.

řekne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Centrum Olomouce rozezní pochodová i populární hudba. Dnes tu začíná třídenní mezinárodní festival vojenských hudeb, na kterém se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska. Program vojenského festivalu zahájí dnes v 18 hodin chrámový koncert polského orchestru v kostele svatého Mořice a během následujících dnů rozezní dechová hudba prostor před radnicí na Horním náměstí v Olomouci.
1: Prostějov aktuálně.
3: Voda bude příjemně čistá na bazénu v Prostějově v Rahovicích. Město vloží skoro 4 miliony korun do nové technologie úpravy vody na koupališti. Původně plánovaná částka vzrostla o 900 tisíc. Nové zařízení má fungovat v příští sezóně. Letní prázdniny končí, ale zase už můžeme plánovat, co budeme dělat o podzimních. Lidé v České republice chtějí strávit na podzimní dovolené v průměru týden a utratit asi 8 tisíc korun.
4: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
3: Říká k výsledkům průzkumu agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Povodeň na hranici Tibetu a Nepálu nepřežili nejméně desítky lidí. Oběti a pohřešované eviduje Čína. Středeční ničivá povodeň na hranici Tibetu a Nepálu si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 165 obětí. Dalších více než 1300 lidí úřady na obou stranách hranice pohřešují. Mezi nimi i stovky turistů. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
3: Na turnaji světového okruhu stolního tenisu v Olomouci uspěl včera z českých hráčů pouze Jiří Martinko. Turnajový favorit Lubomír Jančařík vypadl hned ve svém prvním zápase. Nejvýše nasazený český reprezentant nestačil na Maďara Santošiho a prohrál 1-3. Uspěl tedy pouze Jiří Martinko, který po dvou suverénních výhrách bez ztráty setu postoupil mezi 16 nejlepších. Jiří Martinko dnes popoledni vyzve v Omega Centru sportu a zdraví Isaaca Kveka ze Singapuru. Ostatní domácí reprezentanti už na turnaji skončili.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Dnešní východ slunce 5.58, západ ve 7:45 večer a dnešní počasí bude na zahrádku, na kolo, na inliny nebo na grilovačku u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Máte sebou sluneční brýle?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, my víme, že vy to víte, ale vzhledem k pěknému letnímu počasí raději připomínáme na cestách pozor na cyklisty, na koloběžkáře a také na motorkáře. Ať se všichni v pořádku vrátíme domů. Domluveno? V Olomouci, v Prostějově, také v Límařově teď provoz bez vážných nehod. Policie hlídkuje v Prostějově na konečné Uteska, také mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem v Hlinsku u stavebnin. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Odteď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory mezi různými zařízeními, možná stojí za to ho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill. Už se těšíš do

0: mama.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.

0: kufříky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Nová sezóna

0: cc.
1: Rádio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmu v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 tisíc měsíčně, píše o tom Deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Poslední přelet Albatrosů nad Moravou. Z pardubického letiště dnes odstartují v 15.30 známé cvičné letouny L-39 Albatros na svou asi hodinovou rozlučkovou cestu po takzvané moravské trase. Trojice stíhaček přeletí například nad Moravskou Třebovou, Vyškovem, Olomoucí či Přerovem. Letouny Albatros, které končí svou výcvikovou službu, poletí během rozlučkového letu v minimální výšce zhruba 300 metrů. Nad přerovským letištěm Bochoř navíc jeden z pilotů předvede letové schopnosti tohoto legendárního cvičného stroje. Začala dostavba kulturního centra v Rožnově. S kapacitou 600 míst bude největší pasivní dřevostavbou svého typu v Česku. Investice za 400 milionů korun má být hotová na konci příštího roku.
3: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme, dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury,
2: doplnil starosta Rožnova Jan Kučera.
0: Sport.
2: O postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes bude hrát přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Na newyorském betonu vyzve po 6:30 večer Američana McDonalda. Uvidíme, jak se Daliborovi ve finále kvalifikace zadaří.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dnešní počasí na procházku s kočárkem, na plážový volejbal nebo na fotbálek na zahradě s dětmi. Víme, jak bude. Jasno anebo polojasno, denní teploty 25 až 29 stupňů a bio na dvojce, to je střední zátěž. Těšíte se s námi na den plný hitů a slunce?
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Porucha na obchvatu Olomouce, policie v Olomouci, taky na Vyškovsku nebo v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady. Hezké čtvrteční dopoledne za volanty. Poruchaný náklaďák objíždíme na 276. kilometru obchvatu Olomouce u Olympie. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Tuhle větu můžeme slyšet teď v Olomouci na Velkomoravské, také v Holešově na Palackého u Orlenu. Další hlídka na výjezdu po dálnici z Vyškova na Olomouc a nebo v Šumperku na Šumavské ulici. Řidič Jirka tady policii odhalil naproti zdejší zemědělce. Díky, šťastnou cestu.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Posloucháš?

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: V uších naše rádio na tváři úsměv a hlava plná plánů. Co podnikat? Olomoucké premiér Cinema zláká dnes na válečné dokumentární drama Osamělý vlk a taky na animák Tajemství džungle. A hlavně po 25 letech se do moravských kin vrací Harry Potter a Kámen mudrců. V Olomouci na kopečku v zoo finišuje velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Ještě stíháme se zapojit i my do konce srpna do neděle. Stavte se a vyfoťte. Více na webu Olomoucké zoo. Poctivý rokový nářez nás čeká už zítra v olomouckém S-klubu. Bude tady pražský výběr v původní sestavě. V S-ku nám zahrají svoje legendární pecky. Těšíme se na pražský výběr v olomouckém S-ku. Tršické hody, tak to je plán na víkend. V sobotu v Tršicích vystoupí Bon Jovi Tribute. V neděli Tereza Mašková bude také program u děti a bude i tradiční tršický žabák. Těšíme se Tršické hody teď o víkendu. A ještě Holbafest. Holbafest, to je pivko, horská gastronomie a také spousta muziky. V Vanušovickém pivovaru budou Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančerovou nebo také Valda Gang. Holbafest teď v pátek a v sobotu v Vanušovicích.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
0: Rádio Metropole. Tvoje dopoledne.
13: Tvoje rádio. Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Radio Metropole. Olomoucký report.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Mezinárodní parahokej v Olomoucké Plechareně. Vyhlížíme už 7. ročník turnaje o pohár hejtmana Olomouckého kraje. Na akci se představí domácí parahokejový tým Kohoutů proti týmům z Evropy. Turnaj začne už v pátek. Domácí Kohouti nastoupí ve skupině proti Finsku, Rakousku a italskému týmu tyrolských Eagles. Turnaj o parahokejový pohár hejtmana Olomouckého kraje odstartuje pátečním soubojem v 15:30, kdy Olomouc vyzve finskou reprezentaci.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice 3. třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. A máme tu čtvrtek a na pultech je nové číslo týdeníku Hanák. Co pak v něm najdeme? Mimo jiné informace z Litovla, kde se o 4 stanoviště rozšířila síť sdílených kol. Už jich je tu 14 a jsou tu i novinky k pádu větrné elektrárny u Podštátu. Dnes v týdeníku Hanák.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Pozor na medvěda v Beskydech. O výskytu šelmy informuje hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Medvěda zahlédli ve středu pod Lysou horou v oblasti Zlatník Klaus na Krásné.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté nastoupí proti Belgii, a to k úvodnímu zápasu před kvalifikace o Eurobasket 2029. Do týmu se vrátili doléčené opory, Kizling a Sehnal, ale snadný zápas to nebude. Hraje se dnes od 20 hodin na 30 minut.
3: Víme, že to nebude jednoduchý, samozřejmě absence jsou na obou stranách, takže jde to spíš o to, jak to komu sedne, a samozřejmě oni hrajou doma a my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká.
1: Doplnil kouč českých basketbalistů Luboš Bartoň.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou jasno nebo polojasno a k tomu odpoledne 25 až 27 stupňů. Taky v pátek bude svítit sluníčko a místy to pak rozfajruje na tropickou třicítku. O víkendu nás pak čeká letní klasika kolem 25. A zatím to vypadá tak, že zítra večer to může být i s nějakým tím deštěm anebo bouřkou.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary v Olomouci průběžně kontrolují naši rychlost, například na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Jinak policejní hlídku máme na D1 na exitu Přerov-Jih anebo taky na exitu Hulín-Západ. Hlídka je taky přímo v Hulíně, na Holešovské nebo na silnici 55 u Břestu a kontrolu můžeme teď potkat i v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: Ladíme rádio Metropole a co to slyšíme? Nám kručí v žaludku. V pohodě. V našich oblíbených reštikách už pro nás chystají ty největší dobroty. Jasně, jsou to naše polední menčka z Olomouce. Jdeme na to. Pohanková sekaná s kysaným zelím anebo langoše s hlívou ústřičnou. Tak to si dáme v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky plněná paprika s rajskou omáčkou nebo vepřové nudličky s křupavou zeleninou v michalském výpadu. Svíčková, maďarský hovězí guláš nebo krutí čili kotlík, to na nás čeká v restauraci Globus a je tu taky třeba thajská polévka a kuřecí risotto, aktuálně v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co nabízí univerzitní menza, dneska je to třeba smažený vepřový řízek, mexické risotto a nebo losos. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na rádiu Metro.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
5: Legenda, která psala historii české rockové scény.
4: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
5: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
5: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
4: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Všechno, co potřebuje.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Tohle je Radio.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy. Takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčí si doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
4: U některých podchodů je dokonce nápis cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
3: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
1: Olomouc aktuálně.
3: Po kostýmech se jen zakouřilo. Několik set lidí od rána stálo na výprodej vyřazených kostýmů Moravského divadla Olomouc. První nadšenci čekali před skladem od 3 od rána. Zájem divadlo potěšil, poskytlo k výprodeji 4500 kostýmů. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
0: Sport.
3: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno. Dneska odpoledne zhruba 25 až 27 stupňů. Zítra už to můžou být i tropické třicítky. A taky se připravíme na to, že nás v pátek čeká úplněk a jako bonus i částečné zatmění měsíce. Ale pozor, na to si musíme v pátek přivstat. Zatmění totiž začíná těsně před svítáním, tak snad bude zítra ráno i dobrá viditelnost.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci na 17. listopadu a na Slavonínské, taky v Holici, na Hamerské a nebo na Lipenské. Jinak opravy pokračují v Lošticích na Olomoucké a v Přerově připomínáme omezení na nábřeží Edvarda Beneše. Až do konce září tu probíhá rozsáhlá rekonstrukce a zrovna tento týden, to znamená ještě dneska a zítra, tady platí úplná uzavírka. Objížďky vedou po ulici Odpolední a Dluhonská. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme.
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6000 a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
2: Rachůnek na pár gól!
1: A narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
0: Metropole právě dnes.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď výhodně. Vždycky.
7: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Posloucháš?
0: Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Ničení hrobů ve Slatinicích. Policie pátrá po vandalovi, který na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku poškodil 17 hrobů. Neznámý pachatel ukradl i 4 urny. K události mělo dojít uplynulou neděli či pondělí. Pachateli, který ničil hroby na hřbitově ve Slatinicích, hrozí za krádež a hanobení lidských ostatků až 2 roky vězení. Doplníme, že na stejném hřbitově řešili policisté podobný incident už před 8 lety.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na pátek a na noc na sobotu. Bouřky zasáhnou zřejmě celé Čechy a sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
2: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport. Mrkneme na hokej, pokračuje příprava klubů z našeho regionu na novou sezónu. Přerovští Zubři venku vyzvou Třebíč, olomoučtí Kohouti hrají na ledě Vítkovic. Tyto zápasy začnou v 17.30. Prostějovští Jestřáby hrají od 18 hodin doma s Opavou. Sledujeme taky naši mladou českou hokejovou reprezentaci. Pokračujeme na turnaji 5 zemí ve Finsku. Po prohře 1-2 se Švédy dnes vyzveme domácí výběr do 20 let. Zápas Finsko-Česko začne v 17.30. Ještě dnes máme před sebou odvety českých fotbalových klubů v evropských pohárech. Plzeň hraje v evropské lize doma proti Červené hvězdě Bělehrad. Pro postup do skupiny musí v odvetě čtvrtého předkola stáhnout Manko 0-3. Výkop utkání je v 19 hodin. V konferenční lize bude od 18 hodin hrát doma Jablonec s Glasgow Rangers a k postupu potřebuje otočit předchozí prohru 0-1. A v 19 hodin zápas Hradec Králové Panathinaikos Athény. Připomeneme, že jejich úvodní mač čtvrtého předkola dopadl 2-2. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že nás čekají poslední vyloženě letní až tropické dny, nejen se sluníčkem. Dneska a o víkendu naměříme nejčastěji 25 až 27 stupňů, v pátek už to budou tropické třicítky, sem tam i s nějakým tím deštěm. A pozor, je tu také varování před bouřkami, které v našem kraji platí zítra od 18. hodiny.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto máme hlášené v Olomouci na Masarykově třídě a policejní hlídka je na ulici Švajcerova. Nehoda se momentálně řeší ve Valmezu na Rožnovské. A pozor, v Hulíně se zítra koná triatlon. Je to olympijský hulmen. Omezení očekáváme v ulicích Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. A cyklistická trasa pak povede od Hulínského koupaliště do Pravčic, Němčic, Holešova, Roštění, pak znovu do Němčic. Čic a Pravčic a odtud zpátky do Hulína. Tak určitě počítáme s omezením během triatlonu Hulmen v Hulíně. Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Nová sezóna.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A co jedine? Připadáme ti klidné?
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness víkend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska si zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
10: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: to.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 14 hodin.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Neseme další várku informací. Centrum Olomouce rozezní pochodová i populární hudba. Dnes tu začíná třídenní mezinárodní festival vojenských hudeb, na kterém se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska. Program vojenského festivalu zahájí dnes v 18 hodin chrámový koncert polského orchestru v kostele svatého Mořice a během následujících dnů rozezní dechová hudba prostor před radnicí na Horním náměstí v Olomouci.
1: Prostějov aktuálně.
4: Voda bude příjemně čistá na bazénu v Prostějově v Rahovicích. Město vloží skoro 4 miliony korun do nové technologie úpravy vody na koupališti. Původně plánovaná částka vzrostla o 900 tisíc. Nové zařízení má fungovat v příští sezóně. Letní prázdniny končí, ale zase už můžeme plánovat, co budeme dělat o podzimních. Lidé v České republice chtějí strávit na podzimní dovolené v průměru týden a utratit asi 8 tisíc korun.
5: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
4: Říká k výsledkům průzkumu agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Povodeň na hranici Tibetu a Nepálu nepřežili nejméně desítky lidí. Oběti a pohřešované eviduje Čína. Středeční ničivá povodeň na hranici Tibetu a Nepálu si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 165 obětí. Dalších více než 1300 lidí úřady na obou stranách hranice pohřešují. Mezi nimi i stovky turistů. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
4: Čeští basketbalisté nastoupí proti Belgii, a to k úvodnímu zápasu před kvalifikace o Eurobasket 2029. Do týmu se vrátili doléčené opory, Kizling a Sehnal, ale snadný zápas to nebude. Hraje se dnes od 20 hodin 30 minut.
6: Víme, že to nebude jednoduchý, samozřejmě absence jsou na obou stranách, takže jde to spíš o to, jak to komu sedne, a samozřejmě oni hrajou doma a my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká.
4: Doplnil kouč českých basketbalistů Luboš Bartoň.
2: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
7: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou jasno nebo polojasno a k tomu odpoledne 25 až 27 stupňů. Taky v pátek bude svítit sluníčko a místy to pak rozfajruje na tropickou třicítku. O víkendu nás pak čeká letní klasika kolem 25. A zatím to vypadá tak, že zítra večer to může být i s nějakým tím deštěm anebo bouřkou.
1: Radio Metropole za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že bouračku máme v Olomouci na Pražské. Odstavené auto pak hlásíte na Litovelské. Policejní hlídka by teď měla být v Žepčíně na Křelovské nebo taky na dálnici D46 kousek od sjezdu na Slavonín. A nehoda se ještě stále dořešuje ve Valmezu na Rožnovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
8: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Dřevoop, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišlo.
1: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova

0: rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Posloucháš?
11: Radio Mef.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Už se to blíží, dobroběh v Olomouci příští neděli 6. září na atletickém stadionu. Kdyby cokoliv, veškeré info o téhleté charitativní akci se dozvíme na webu dobremístoproživot.cz. Právě dnes začíná Mohelnický folkfest na Bouzově a jak píše Report.cz, letos opět nabídne ty největší hvězdy folku a country, ať už je to Žalmán, Kamelot anebo Druhá tráva. A protože je čtvrtek, je to i nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm informace z Litovle, kde se o 4 stanoviště rozšířila síť sdílených kol, už je jich tu 14. A jsou tu i novinky k nedávnému pádu větrné elektrárny u Počtátu v dnešním vydání týdeníku Hanák. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po 3 pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
2: Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 tisíc měsíčně, píše o tom Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Poslední přelet Albatrosů nad Moravou. Z pardubického letiště dnes odstartují v 15.30 známé cvičné letouny L-39 Albatros na svou asi hodinovou rozlučkovou cestu po takzvané moravské trase. Trojice stíhaček přeletí například nad Moravskou Třebovou, Vyškovem, Olomoucí či Přerovem. Letouny Albatros, které končí svou výcvikovou službu, poletí během rozlučkového letu v minimální výšce zhruba 300 metrů. Nad přerovským letištěm Bochoř navíc jeden z pilotů předvede letové schopnosti tohoto legendárního cvičného stroje. Začala dostavba kulturního centra v Rožnově. S kapacitou 600 míst bude největší pasivní dřevostavbou svého typu v Česku. Investice za 400 milionů korun má být hotová na konci příštího roku.
4: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury.
3: Doplnil starosta Rožnova Jan Kučera.
0: Sport.
3: O postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes bude hrát přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Na newyorském betonu vyzve po 6:30 večer Američana McDonalda. Uvidíme, jak se Daliborovi ve finále kvalifikace zadaří. A ještě pro vás máme informaci o běžecké akci, která je i velkou pomocí. Smetanovy sady v Šumperku hostí tuto sobotu 4. ročník charitativního závodu, který pořádají hasiči. Běhej s IZS pro Elišku. Výtěžek ze startovného pomůže dceři místního hasiče s financováním nákladných rehabilitací a léčby atrofie mozku.
5: Je to letos pořádáno pro dívenku Elišku Dorňákovou. Je to dcera našeho kolegy. Akce se pořádá v Šumperku ve Smetanových sadech tuto sobotu 29.8.2026 od 7.30 hodin. Registrace jsou online do pátku do 12 hodin, poté se dá registrovat na místě v den závodu.
3: Zve běžce a fanoušky šumperský hasič a pořadatel závodu Běhej s IZS Jaroslav Hýbl. Podrobnosti na webu běhejsizs.cz.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno. Dneska odpoledne zhruba 25 až 27 stupňů. Zítra už to můžou být i tropické třicítky. A taky se připravíme na to, že nás v pátek čeká úplněk a jako bonus i částečné zatmění měsíce. Ale pozor, na to si musíme v pátek přivstat. Zatmění totiž začíná těsně před svítáním. Tak snad bude zítra ráno i dobrá viditelnost.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary v Olomouci průběžně kontrolují naši rychlost, například na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. A pozor, v Hulíně se zítra koná triatlon. Je to olympijský hulmen. Omezení očekáváme v ulicích Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. A cyklistická trasa pak povede od Hulínského koupaliště do Pravčic, Němčic, Holešova, Roštění, pak znovu do Němčic a Pravčic a odtud zpátky do Hulína. Tak určitě počítáme s omezením během triatlonu Hulmen v Hulíně. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Odteď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory mezi různými zařízeními, možná stojí za to ho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: Vojti. Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: V uších naše rádio, na tváři úsměv a hlava plná plánů. Co podnikat? Olomoucké premiér Cinema zláká dnes na válečné dokumentární drama Osamělý vlk a taky na animák Tajemství džungle. A hlavně po 25 letech se do moravských kin vrací Harry Potter a Kámen mudrců. V Olomouci na kopečku v zoo finišuje velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Ještě stíháme se zapojit i my do konce srpna do neděle. Stavte se a vyfoťte. Více na webu olomoucké zoo. Poctivý rokový nářez nás čeká už zítra v olomouckém S-klubu. Bude tady pražský výběr v původní sestavě. V S-ku nám zahrají svoje legendární pecky. Těšíme se na pražský výběr v olomouckém S-ku. Tršické hody, tak to je plán na víkend. V sobotu v Tršicích vystoupí Bon Jovi Tribute. V neděli Tereza Mašková, bude také program u děti a bude i tradiční tršický žabák. Těšíme se, Tršické hody teď o víkendu. A ještě Holbafest. Holbafest, to je pivko, horská gastronomie a také spousta muziky. V Vanušovickém pivovaru budou Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančerovou nebo také Valda Gang. Holbafest teď v pátek a v sobotu v Vanušovicích.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Ničení hrobů ve Slatinicích. Policie pátrá po vandalovi, který na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku poškodil 17 hrobů. Neznámý pachatel ukradl i 4 urny. K události mělo dojít uplynulou neděli či pondělí. Pachateli, který ničil hroby na hřbitově ve Slatinicích, hrozí za krádež a hanobení lidských ostatků až 2 roky vězení. Doplníme, že na stejném hřbitově řešili policisté podobný incident už před 8 lety.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na pátek a na noc na sobotu. Bouřky zasáhnou zřejmě celé Čechy a sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
3: Očekáváme přihánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport. Mrkneme na hokej, pokračuje příprava klubů z našeho regionu na novou sezónu. Přerovští Zubři venku vyzvou Třebíč, olomoučtí Kohouti hrají na ledě Vítkovic. Tyto zápasy začnou v 17.30. Prostějovští Jestřáby hrají od 18 hodin doma s Opavou. Sledujeme taky naši mladou českou hokejovou reprezentaci. Pokračujeme na turnaji 5 zemí ve Finsku. Po prohře 1-2 se Švédy dnes vyzveme domácí výběr do 20 let. Zápas Finsko-Česko začne v 17.30. A ještě dnes máme před sebou odvety českých fotbalových klubů v evropských pohárech. Plzeň hraje v evropské lize doma proti Červené hvězdě Bělehrad. Pro postup do skupiny musí v odvetě čtvrtého předkola stáhnout Manko 0-3. Výkop utkání je v 19 hodin. V konferenční lize bude od 18 hodin hrát doma Jablonec s Glasgow Rangers a k postupu potřebuje otočit předchozí prohru 0-1. A v 19 hodin zápas Hradec Králové Panathinaikos Athény. Připomeneme, že jejich úvodní mač čtvrtého předkola dopadlo 2-2. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Ze včerejší mapičky meteorologických výstrah, která byla zelená, tedy bez rizika, se dnes stala dvoubarevná. V celé západní části republiky, ale taky třeba na severu Olomouckého kraje, na Lanškrounsku, Moravskotřebovsku, Svitavsku, Rýmařovsku nebo Bruntálsku nám svítí žlutá barva, tedy nízký stupeň nebezpečí. Odborníci upozorňují na riziko silných bouřek, které předpovídají zítra odpoledne a v noci z pátku na sobotu. Neděle už by měla být opět klidná a bez výstrah.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám to jede pomalu na silnici 46 na průtahu Pavlovičkami a Chválkovicemi. Konkrétně zdržení hlásíte v ulicích Pavlovická, Železniční a Chválkovická. Zpoždění ale počítáme přibližně na 5 minut. Pomalu pak pro jistotu pojedeme na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník. Na exitu Nemileny je tady odstavené auto na krajnici. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Kroměříž-Západ. Na překážku na silnici si pak dáme pozor na D55 na trase Otrokovice-Hulín za exitem Otrokovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená strašná.

0: 20. září v prodejnách CCC.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Posloucháš?
12: Radio Mer.

0: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy. Takže děti, mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčíci doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
13: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Centrum Olomouce rozezní pochodová i populární hudba. Dnes tu začíná třídenní mezinárodní festival vojenských hudeb, na kterém se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska. Program vojenského festivalu zahájí dnes v 18 hodin chrámový koncert polského orchestru v kostele svatého Mořice a během následujících dnů rozezní dechová hudba prostor před radnicí na Horním náměstí v Olomouci. Oblíbená rozhledna na Velkém Kosíři na Prostějovsku je kvůli technickým problémům do odvolání zavřená a brzy půjde úplně k zemi. Dřevěná stavba přitom zdobila tamní vrchol teprve od června roku 2013. Co přesně na jejím místě vyroste nového, nyní intenzivně řeší vedení místního mikroregionu. V Přerově se stěhuje oddělení sociálně právní ochrany dětí, což si začátkem září vyžádá dočasné omezení provozu. Ve čtvrtek 3. září úřad obslouží pouze předem objednané klienty a v pátek 4. září zůstane pro veřejnost zcela uzavřen. Od pondělí 7. září už ale budou všichni pracovníci plně k dispozici v nových, komfortnějších prostorách na adrese Smetanova 7. Sport. Čeští basketbalisté nastoupí proti Belgii, a to k úvodnímu zápasu před kvalifikace o Eurobasket 2029. Do týmu se vrátili doléčené opory, Kizling a Sehnal, ale snadný zápas to nebude. Hraje se dnes od 20 hodin na 30 minut.
3: Víme, že to nebude jednoduchý, samozřejmě absence jsou na obou stranách, takže jde to spíš o to, jak to komu sedne, a samozřejmě oni hrajou doma a my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká.
2: Doplnil kouč českých basketbalistů Luboš Bartoň.
4: Víme, jak bude. Sluníčko nám dneska zapadne v 19 hodin a 45 minut. To znamená, že dnes budeme mít 13 a 3 čtvrtě hodiny slunečního světla. V noci bude skoro jasno. Můžeme tak sledovat opravdu velký měsíc, který přibývá před zítřejším úplňkem. Noční teploty nám mohou spadnout až k 11 stupňům. Zítřejší ráno nás může ojediněle přivítat mlhami, přes den ale čekáme jasno až polojasno. Večer nám lokálně sprchne, přijít mohou i bouřky. Teploty zítra mohou dosáhnout i 31 stupňů.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už se ale nedá říct na Šumpersku kousek za Mohelnicí ve směru na Studenou Loučku. Vyšetřuje se tu nehoda dvou osobáků, jezdí se tu kyvadlově. Na místě je policie. Policie kontroluje, zda jezdíme podle předpisů taky na D46 na exitu Vyškov Východ, na D1 na exitu Kroměříž Východ, číhají taky na D35 na exitu Velký Újezd a ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: 6.90 až do 1. září. Kaufland.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý Otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6 tisíc a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
2: Rachůnek na pár gól! Gól! Rachna kachna, toto letělo!
1: A narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
0: Metropole právě dnes.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách, pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
4: U některých podchodů je dokonce nápis cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplat až do výše 1500 korun.
3: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sternberg opět hledá ten nejkrásnější balkon a předzahrádku ve městě. Do už 27. ročníku této oblíbené květinové soutěže se mohou zapojit nejen místní obyvatelé, ale i firmy a podnikatelé. Jména těch nejlepších pěstitelů se pak dozvíme letos v září. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala pol. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
3: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Jak bude? Pátek slibuje nejteplejší den týdne. Přes den očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Biozátěž budeme mít zítra na třetím, tedy nejhorším stupni. K večeru nám ale začnou na obloze přibývat mraky a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Meteorologové předpovídají 5 až 10 mm srážek. V bouřkách může spadnout i 25.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí jezdíme bez nehod. Poměrně klidná dopravní situace je i ve zbytku regionu. Pozor si ale dáme na odstavené auto na Krajnici na cestě 50 mezi Buchlovicemi a Stupavou. Hlásíte nám policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Přerov, v obci Babice u Hřbitova, číhají taky na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu na Pajedla. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
1: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
1: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme!
1: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, z posluchačí tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A co jedine, připadáme ti klidné?
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika Čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska si zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme další dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
8: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Už se to blíží, dobroběh v Olomouci příští neděli 6. září na atletickém stadionu. Kdyby cokoliv, veškeré info o téhleté charitativní akci se dozvíme na webu dobremístoproživot.cz. Právě dnes začíná Mohelnický folkfest na Bouzově a jak píše report.cz, letos opět nabídne ty největší hvězdy folku a country, ať už je to Žalman, Kamelot anebo Druhá tráva. A protože je čtvrtek, je to i nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm informace z Litovle, kde se o 4 stanoviště rozšířila síť sdílených kol, už je jich tu 14. A jsou tu i novinky k nedávnému pádu větrné elektrárny u Počtátu v dnešním vydání týdeníku Hanák. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Posloucháš?

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž,

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé

0: Posloucháš Rádio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Odteď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory mezi různými zařízeními, možná stojí za to ho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Radio Metropole.
5: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních příběhů, do kterých se snadno vcítíš. Jeho zvuk je moderní, svěží a plný energie, která tě nikdy nenechá v klidu. Zůstaň naladěný

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě

Tady je tvoje Metropole. David Bowie byl britský hudebník a ikonická postava, která do rocku a popu přinesla neuvěřitelnou dávku originality a odvahy experimentovat. Jeho styl byl jako kaleidoskop. Neustále se měnil a přitom zůstal nezaměnitelný. Poslouchat Bowieho znamená vydat se na cestu plnou barev, příběhů a hudebních inovací. Je to jako mít nejlepšího průvodce světem hudby, který tě vždy něčím překvapí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další úžasné interprety.

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Filbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Filbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě vezme přesně tam.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplej.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku a to jedině. Připadáme tu klidné?
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně a právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekače. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme DJe Tonku, německého veterána taneční scény, který už dlouhá léta baví fanoušky house a tech house hudbou. Jeho skladby jsou jako klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. DJ Tonka je jako ten kamarád, co ti vždycky přichystá skvělý set a pořádnou dávku taneční energie. Připrav se na groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční historie.

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B v dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách, pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přesto

0: banky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
1: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplat až do výše 1500 korun.
0: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
0: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Radio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme další dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. It's Friday then.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Simona Hartna. Jméno, které možná zatím neznáš, ale jeho zvuk tě zaručeně chytne. Jeho styl je směs klidného popu a jemné elektroniky, která se vpíjí do uší jako ranní slunce do okna. Simon je jako ten kámoš, co ti nenápadně pošle song, co ti zachrání den. Jeho hudba není o velkých gestech, ale o náladách, které zůstávají. Zůstaň naladěný, protože Metropole právě teď objevuje nové hlasy. A Simon je jedním z těch, co mají co říct.

Tady je tvoje metropole. Peter Brown je veterán taneční scény, který už od 70. let přináší funky beaty a nezapomenutelný groove. Jeho hudba je jako ten kámoš, co vždycky rozproudí atmosféru a donutí tě zvednout se ze židle. Peter Brown je klasik, který stále umí zahrát hit, co nezestárne. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože